je spoustu nahatých domorodců s krásnýma čelenkama prostě a jenom s tou kotekou prostě jinak nahatých. A holky měly jenom takové roušky. Jako. Co bylo fascinující pro mě teda, bylo, že když jsme se tam vydali někam,

0: naší slavnostní akci, a to je otevření nového pavilonu školy.
1: Já to beru, že je to i slavnostní okamžik, otevření nové

vždycky dojdu k tomu, k čemu chci dojít, i když mi to trvá díl, ale u lidí občas jsou to takový větší palečáci než koně, takže občas je to těžší, no. Už jsem s tím vyrostla a

0: člověka vede k tomu, aby když má za sebou tři noční infarty, tak odpracovaný, tak ještě chodil po zastupitelstvech a hádal se s lidma. Hele, některýma.
1: Je to

Čídy dvojku schovány. Ale prosím vás, ono to bylo v Praze jinak. Prostě tady já nevím, že když jsem přijel sem za klukama na prázdniny a hluboko a přinesem to vysvědčení s dvojkou schování, tak oni vždycky jako z toho byli v šoku. Ale na Petřinách, kde jsem chodil do školy, tak jako ty hodný měli jedni.

0: Je u vlakového nádraží.
1: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat.

Že to je něco, s čím člověk jako musí v dobrém slova smyslu žít. A já už jsem to tady v některých pořadech říkal. Já jsem tady

Dovolte mi, abych vás jménem Nemocnice Český Krumlov přivítal na dnešním slavnostním otevření zrekonstruovaného pavilonu D, který

práce, jak když vzpomenu primáře Touška, když vzpomenu emeritního primáře z interny Milana Vamberu, když vzpomenu hlavního protagonistu celého

0: protože jsme se znali taky přes Arpidu. A dozvěděl jsem se, že se dělá muzika právě těch básní, nebo muzika na texty básníků.
1: No to mě pak bude zajímat, to se na to hodně chystám.
0: No a v té době vlastně už jsme hráli nějakou dobu s Michalem Bosákem v té

získalo podobu opevněného středověkého sídla. Základem dnešního hradu byla obranná věž, vybudovaná Pisánci přibližně v 10. století. K ní po

0: se přistupovat pro mě.
1: A kde je teda autorem zhudobňování těch textů?
0: Většinou s tím přijde Jirka, jo, občas něco doplníme navzájem, jo, něco

0: pak když na tebe vylítne někdo z druhé strany, no, tak...
1: Já jsem s tím měl velký problém vždycky při odbočování někam. Tak jsem neumělně mířil do toho vůbec. To je katastrofa.

Mě dělá radost, že jsme se tady sešli u realizace tohohle projektu, protože on se opravdu dlouho připravoval a je součástí něčeho, co vlastně my teď na jihu Čech procházíme v jihočeských revolucích.

0: dělám spíš jako z pérovky, jo, že si jako překovu nějakou starou pružinu, nebo to mě to s tím baví a umím s tím dělat.
1: To jsem ale někde slyšel, že to jsou jako

i v těžkých chvílích. A přestože se svět kolem nás změnil, jejich síla, krása a ušlechtilost nás nepřestávají fascinovat. Právě jim patřil další slavnostní den na dvoře Vondrov, kde se konaly koňské slavnosti.

0: tanečnější kolikrát charakter,
1: no
0: takže je to tam. Ale spíš možná převažuje, aspoň můj dojem, ta zaručivá atmosféra.
1: Je to tak, no někdy se na ně opravdu i tančí, ale...